kanál 77. Vojte o milených hitoví. Lito do maximum. Hitoví na maximum. Kanál 77. Samo hitoví.

0: Kanal 77.
1: Vojte o milení hitovi.
2: Back.
0: Slušaš
1: Kanal 77.
2: Maximum muzika.
3: Kanal 7.
1: Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
4: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77. Samo hitovi.